Radio Mieste Czeraši Kedrušky, suche domoj dostali od 4. Nekak je so započalo deščovač a potom samotež trochu silnišo z mestnami rýmalo so je. A kak punže džen sada ale voko mikne, so išče deščuje, cínače stopňov pokaza žive slibro napšikvat ve Salovie, ve Trebinje so trochu. Haj krutšišo runje, že tež cínače stopňov ve Žičenju so lohce deščuje, tež maja tam 12 stopňov, a tež poladame napšikvat do Nosačic, tam tež cínače stopňov žive slibro pokaza, přes cíve džen z najmenša tež do pôdňa má so dále deščovač, od přípôdňa potom přestanie, vostanie pak širo tak viesča metrologojo, a tež na júcišu sobotu ladame, potom startujeme ze svunčkom do júciše je sobote temperatúre zalizujúce na maximálne 23 stopňov, a tak poladame tež ešte na nedželu votrania vostanie sucho, přes cíve džen dále tu a tam môvo sa snáno trochu kus pokapotač, ale vúlce ničo nebude. 23 stopňov tež nedželu.

0: cigničný pobytok na šestšie a húdženie. No, to je kúske športovanie. Vedenciším údaču naše húdženie rubriky pola da Simon Heduška raz keľko energie po prvom šíraču na instrumente pretrebame.
1: Crescendo. Húdžba krotko a svodko.
2: Húdženie vúprúdža vieselové človeku. Vubuđa jeho kreativitu a pomha koncentraciji. A celé pšipodla so tešišče kalorije spala. Kelko to dokvadne je, votvisuje od instrumenta a čvueka sameho. Jako pšikvat zamysera s vosobu, kiš váži 80 kg. Piskajo hodinu pši klavirje, by so nedže 200 kalorijo zubivo. Podobne je to s huslemi, trompetu abo pši dirigovanju. Ke přirunanju hodinku so vukođovač pačičevo jenož nedže 160 kalorijů. Runje telko spališ, když seđo piščavku, abo gitaru raješ. Bule športové su ličby při bubnovanju. Hač do 320 kalorijů so tam zubi. To pačitiš za pokodových hučbnikov, kýž marširuja. Vo sebe dujerju, když so potom bubna. Ve rokovej abo metalovej hučbie tak pravje vúcechnuje, spali samo hišče viac. Hač do 400 kalorijů. A když hučbnik přibijadle přidatne hišče spiva, samo hišče viac. Příčina za to šo leží v tým, zo nie je hudženie jenož dživo s postami. Džerženie čeva, koordinácia a hustode hýbanie celého čeva aktivíruja muskulatúru a krýny v obtok. Přidatne dobia napríklad dujorjo svoju techniku dýchania kontrolovač, štož hišče viac energie přetreba. Vezo nemôže so húdženie se športovými družinami přirunovač. Hodina džogovania přetreba napríklad nekak 800 kalórií. To žaden instrument nedocpie. Přiušim so tu pokaza, zo nie je rač na instrumente jenož stroje za duch a svuch, ale tež za celé čelo.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Suman Hiduška je nám predstavil, keľko kaloriu přiraču na instrumente spaliče. Čo začmičinu do napu šestšie.

Štenca zahaja so v Holešovske Dubravce, Zakske mištastva, Gonjace mištastva v skakanju, z večonim kinom, juca nedželu zmija tam nimo v ubeđovanju, tež vodmenjace program za dječi kiš moža, tež raz na ponju sečo, jedne kovo verčeč. A so tež na konje zvučič, tež su tež išče male. Dženca koncertuje šulerio budovskej v okresnejoch. Učmije šule v nimsko-serbskim ľudovém dživadle na bolnym jevišču a pokazaje, što sú v šulským leče navuknili spočatk. Je dženca večo sedmich, je to po takým šulerský koncert. A prošu vodce přikleskovať. To runia dženca ešte prošelní vodcioch na dvoru v svedeň do Serbského muzeja v Kočobusvu. Téma je vonie modročisť s přednoškom a praktickým vúspytaniom húčne v obrúbi popudňo Jake Švác. A što chce doživiť koncert českej skupiny Rajtaj z Svarnočíc, potraž húčpňa basnie Milena Rabala, tu nech sa poda do Kravažic podľa českej lípe v tamnejšej kavarni pod Ronovem započnie sa koncert dženca večer sedmich. A júce vúseva v MDR televízii zase vúľadko a to kež stajne vši po dňu 12. A to runia júce sobotu zmieče v Užiskej hali v Vojerecach vúľku bursu za numismatikáriu po takým ľučíky šromáča historické peniaze potrania 9. Hač to přípodňa 12. Sče tam vítani a ja bych tam tiež sraz tam si to vobladač tam je neštolos. Tajka vúľka dobrá nalada a šice ladaja, zbíraja a so rozmovieja. Cibilky naše. Cheers.

zvonit, što je čas. Kam už mi to išče kvilu časa. Kristin Muštovojc nas převodža do džencišeho rania, kuj, že chce byť pri ním. Kuzvo, prinio dňa, Denis Vencel, tiež spieva. A Andrea Švitanková. A heslo od ho Španičana Rika Solo. Para ti jenož za tebe, Alvaro Solo.

Girlywood. Nein, wir sind so damit durch das Wetterswauner Filmo. Natočili, narali, produkovali, Kate Winsletova, bische die Vorleserin, aber Jackie Chan, wach, wach, wach, du will was am Jazz hat, njach, woko, was wird da, putscho, matze, adundatze, adisch, we girlie, wutsche, we sorge zu sasta, watze, nitko, bitte ja tam sasso. Za historiski film kompazo, to reka sobu skutkovacih nic ve vonih roli, ale ve podlanskih rolach luči, ki štampo hasah dundaja, a druhe vjece potom tež činja ve filme, menuce film ma račkunz 19. letstotka, pytaja tam žone a muži, ale vzistojšto v obmierzovanjemi. Mužo jo nemili veče hač 1 meter 8 Vosom džesač byč, drbjeli tež tomu přivosovač, zohim po času tež vosy cijaja, net mieli žaden tatu, abo nekakí hinaši piercing mez voči mieč, a tež žonam je tojšto přikazu, napríklad žane barbene vosy, tež žane piercingy, žane kumštne nohče, tež žane vosy barbene, abo tež žaden solari bruno brun To nemili byč, když můžeče to šitko tež posvůžovač a odkňovač a prajč nie. Dajka, ja nesem, to ja ničo nemám, ale chcú sobu činiť jako kompáska, abo jako kompáza potom môžeče so tam ve zolacu přizivič. Jeden to 5 dňu mili tam namiestne byč a to za čas vulkých prúznin jeli mače zájim, potom poladajče na internetovú stronu agentúr filmgesichter.de www.agentúrfilmgesichter.de v jenom svoje a potom môžeče si ešte raz všetko prečítať a snáno vidíme vás potom na vulkej pachče ve kinovém filme vulkým hollywoodským. Menšinou pod Sibylky na sedomie.

0: Popšeče no mi kusk rajnše rije. A ja se ne možu predstaviť, že so vám to nespodoba 5 minčinov do 7. A nitko doličíme si v myslach raz do Frankobroda nad Mohanom. Na tam nie šelieta niščo, to je vôľke dosť. Tam mea chučera mienujúce aj celé neušiedne pad, Matejo, što je so stalo?
1: Hač Spiegel Online, Bild, NTV, aber des Frankfurter Rundschau. Švíce písaja vo neušiedne nespožu čera, tam je sa menujúce bola jedno Lufthansa letadva, kýž by poprom celé nové pred na kuska kolesu zvamava. Letadva te stejšie runie při gejče a dobieše potom do Los Angelesa vodlečeč, ale při přijotach je sa potom nadobo tute letadvo dopredka zetsvo. Na to je zavišče porane rungsvo tam viacori sobudovačero suso zranili a dobrachu do koronie. A ta Boeing, kýž je sa skoncva, je sa hakle loni tvariva, by hakle od letušova februára popuču. A netko sa vieza farovce, dokvane s tým zabiraja. Čo hľa sa tekne, što stiva, pola teky je nuje mašine stač môže.
0: A nech sa prašiš. A slyšíš tak tu zvuk, když sa to potom tam se s tými kšidvami a pon rungs.
1: Tak nekak,
0: hej. A po ňoho to, čakuj za čím, Matejo.

0: Tak bunčo, húč mne dále.
1: Aj, aj. K prebetreniu. Pankarece naspívam. A to je Nikol Simonová. Verajnčím svunčku. Na dženze se svunčkom môc ničo nebude. Skýry verajnčím dešču. A to je Sebastian Devilt Förster.
2: Hej ty.
1: Hej vy tam doma. Dobré ranie. Sú tam menšinou posledy v mých.
2: Eva Maria Picardová, Nové ranie.
1: Sedám posledný.

Štenca, za nekotre menšine, za dokvadne štyri vodem rozpravljam, keľko kaloriju jem spali, abo vodu budže, když instrument hraješ. To je se man hiduška uslíčil. Do toho chceme pak poladať do Krostavy, v ohonim kraju, tam zaklinčí Jenička Korálová kantáta Johana Sebastiana Bacha a to skvádnostne 350. národnín Paula Gerharda. Niečilo po podňu štyrioch v cirkvi v Krostavie, to je tá, kdež maja te svaune, zlbo, manové píščele, po takým, kdež tam do tastu přímaš zaviesče tiež kalorie zubíš, o tom nedom poveda Simon Heduška v našim seriálu Krščenta, kdež je Miles Smith dospíval. Wow.

0: Menschino ještě potom je bielke navosom, a když to prajú, potom to tiež tak menju, zo je hudženie tiež kúske športovanie. Vedžencejšie múdaču naše je hudžbne rubriky polada se man heduška raz, keľko energie popravom při raču na instrumentach přetrebame.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Hudženje vupruža veselove čovjeku, vubuža jeho kreativitu a pomha koncentraciji. A celé připodla so tež išče kalorije spala. Kelko to dokvadne je, odvisuje od instrumenta a čovjeka samého. Jako příklad zamysli raz v osobu, kiž váži 80 kg. Piskajo hodinu při klavírie, by so niedže 200 kalorijů zubilo. Podobně je to s huslemi, trompetu abo při dirigovaniu. Ke přirunaniu hodinku so vukodžovač pačičevo jenož niedže 160 kalorijů. Runje telko spališ, když sedžo piščovku abo gitaru raješ. Bule športové su ličby při bubnovaniu. Hač do 320 kalorijů so tam zubi. To pači tež za pokodových hudžbníkov, kiž marširuja. Vo sebe dujerju, když so potom bubna. Ve rokovej abo metalovej hudžbě tak pravje vúcichnuje, spali samo hišče viac. Hač do 400 kalorijů. A když hudžbník přibijadle přidatne hišče spiva, samo hišče viac. Příčina za to šo leží v tým, zo nie je hudženie jenož dživo s postami. Džerženie čeva, koordinácia a hustode hýbanie celého čeva aktivíruja muskulatúru a krýny v obtok. Přidatne dobia napríklad dujorio svoju techniku dýchania kontrolovač, štož hišče viac energie přetreba. Vezo nemôže so hudženie se športovými družinami přirunovač. Hodina džogovania přetreba napríklad nekak 800 kalórií. To žaden instrument nedocpie. Přijúšim so tu pokaza, zo nie je rač na instrumente jenož stroje za duch a svuch, ale tež za celé čeho.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.

0: myšinou do nabo 8 myšia, vočinče v okno široko, vočinče pak tý široko vašu protičku, Matejo.
1: A útrmne džak za pokiju, my však všetko zase namovjame, pušče čel nám svoje termíne a také se to činivo. Voniva v obara nebylčice, přeprošuje šitke džiči, starších, džido a volko a hostči v útrmne na džičace svedžen, oni písaja, juce to budže od popana 2 maj, a to ve vonio v obornem depoče, dobrovoljnije vonjove v obore nebylčice, tam zmeja kovi a tykans, krosnovansku žerč, a při reanem vetre rika, voda marš, ponce vysatiš z vodu pryska, tuješ ljubi ľudia nic na kupanske vice a trenja myslič, abo zabič, takoko, dobrovoljna vonjiva v obara nebylčice veseli so na mnohých malých a veľkých opetovarju a na reane džičaci svedžen, juce od poponu 2 maj v vonjo v obornem depoče v nebylčicach. Tak jen to môže napísať nám napríklad přes WhatsAppku.
0: Utrovne ďak vám a zavisť, čo si da tam ti šlimo za deči, dževič do nabovo semich.

0: Ka i vuličeni je na povosmih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Při Vaskovskim Nivovom lesu nastanje prinja doživjenska stacija Krabatovje kole Sovarske štěžky. Tam má so za nieče 24,000 euro budka za vočastvenje s dvůrečnými taflemi, vosebitými špielami a v obrazovi galeriju, k počavom k Krabatovje pojecce natvarič. Projekt dostanje spichvanje z liderového programa tak Klaudia Štiglichova od regionálneho managementa Hornio Vužická hola a Hate. V názemie má so tvarič klitu k spočatky sezóny má budka za kolesovario a bučomarki potom hotova byč. V biu přichodných let má podvu Krabatovje kolesovarske štěžky celkonie 12 takých doživjenských stáciů nastač. V stolice Albanijske v Tiranie zetka son tun tydžen dživová skupina svojanských menšinů. To je Federalistická unia autochtonych národných menšinů FUN z Dživova. Dživové skupině, kotrež předseda je Hartmut Leibner, přísušuje tež Serbia. V Tiraně chceža se především z položenjom makedonské menšiny v albanijské zabírač a z rolu národných menšinů na západném Balkáně na puču do Evropské unie. Składnostnie 110 narodnin Jurija Brezana przewidzi domowina przychodny tydzień w Budyżinie projektowej dnie. Kaj szczera informowachu wobczyli so 170 szulorku a szulorio 7 letniku Skulowa, Radworia, Ralbic, Woklec a Budyżina. Na szalakorych stacjach są nadawki sprzyjotowane kiso ze żywieniom a tworzeniom spisowaczela zabieraja. Partnerojo su Smolarec Knijanja, Nimsko-Serbske Ludowe Dziwadło, Serbski Institut, MDR Serbski Rozvoz, Dom Brezanec Svojbe v Budyšinje, Serbski Ludowe Ensemble, a v Serbskim Domje projekt Zari a Domovina. V občilnice maja napřikład post za Instagram přijotovač a figuru modeho brigadownika na fasadze Serbsko doma vusledzić. V Holešovskej Dubravce je konc tydzenia skakanski turnier we všech staromnych klasach. Kajže zdzieli nesvačanske jechanske towarstwo, wubiedzuja so jichaki a jichario ze svojimi koniemi sobotu a niedzielu. Jako wersk przyzamknie so wubiedzowanie ze zapšahami. Nimo prúvaniu zmija tež forum wiede a zabavu za dzieci a svojby. Zaradowa sakskich mištostwo v Holešovskej Dubravce je krajny zwiazk koniaceho športa. V Rulec Mynje nad Sprywiu, kiž słusza do gminy Trebin, chcedža dožite most při spuščadle zanirovač. Dole v obsamknichu radičel je jednomostne na zajšnjom posedženju gminske rady. Nadok za to dosta čislanja z Brizuki, pfačič ma to nešto viacač 100,000 euro. Rulec Mynje nad Sprywiu je pola turistu voblubovane a poskičuje mjestrujem jezby s čomom abo pfavidvom, kajž tež kolesomarske ture. S ponovenjom mosta chcedža v august započeć, a konc leta hotovi być. A to one bychu, naše povestče, kiž namakače, tež na naše internetoj strone, a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A při cínače stopňach so dále tež čuje po cvi horní Vužice poprom pancate najpredaraz na ranie vostanie. Dženca ve bjudnja vuladame potom jeneše zrytka svonco, přeco zaso su tež švíle, abo tež nevetra možne, vostanje vicikojte a žive slepo zaleze na 20 stopňu.
0: A stano može z vás nikto doma do bujnko poladačke, kjo je so najšvo dženca, ano, ja nechach do zahode na mokru traumu. Na pučach se ničo nestava, dobro je zbude džencniša ho pjatka, to je kusk, kajš mostčikove dženiko si dobe došle, tu se zaso nic, 4 minčine po napu, vosmiche.
1: Serbski rozvoz.
0: Niko to školi dobi nadživo, tu se zaso nic. Vidite, to. Džaši te pšivo su ješ dale.
2: Ja du pekore, ciši tešne šta.
0: 4 po napu, vosmiche.

slunčku, že sa netrebám ričeť, ale skýre bol rajn čím dešťu. 6 minút po napol 8 je. Že sa ráno bych môj sa s Matejom o tom rozmovili, što reka, když sa puchare du, pluskare, Matej najprv den nie ovidžo o čím ja ričú. Vy pak vieš, čo o čím ja ričú, když sa jara mocne dešťu je, potom drie, když ta kapka drude tak na zemiu páne, zo potom jen pucha skočí, abo pucha nastanie. No je toho dáva, dokoľ bokovo tiež viacore prajit, má niekotre praja, no aj když sa puchare dešťu je, potom dostane švopet, druze zase praja, kež Regina Šoučina napríklad je na nás zvoniva ze Zdelan, dobré ranie vám všetkým, je prajva, když puchare sa dešťu je, potom sa hišče viace dešťa sa najnže. No aj to môžeme odfažovať, što je nám ľubšo, hač finže vopet, abo tla dešťa došť. A dešť zmejeme v příchodných dniach tiež opravdže dosť, přeco zaso přesce vidne maso dešťovač, malo svunca, maso pokazač júce drie, votrania kúsk a nedželu kúsk, ale přeco tiež zaso miešane z dešťom. 7 minút po napol 8 a ďakujú sa vám za vaše informácie a jeli vám ešte ništo na útrobie leží, potom zazvonče ratľubie 0591 7 30 400, to je naše číslo přes chat na Steam.

0: Bečhdovose mich.
1: Nabožne svoa.
0: Na Jensa Günther Wink z Drivcu.
2: Čakaj na knieza. Buď dobreje nadžije a posiln svoju vútrobu a čakaj na knieza. Marta praji Jezusi. Knieže, kdyby tu byl, môj brat nebe vumril. Tola tež nitko viem, so tebi bôd dá, wo čoš budeš jeho prosič. Čakaj na knieza steji v ochranovských hesvach. Stare přísvovo nam praji, dobra věc treba kvílu. V času, v kotrimž so svět na nové vášně riaduje, dyrbime čerplivost mieč. Najprede dyrbi stare skončene byč, so můžeme znova započinač. Najdrohotniše bohatstvo čvověstva je mír. My k češtěňo jsme namovjeni, nic s brunjemi, ale se svojami vo mír vojovač. V naši církvi slyšíme bohužel malo svovu za mír. Lube knieže, nedaj nás tak dlho na mír čakač a daj politikarjam viac zamovitosti za svět, náš kraj a náš ľud.
0: Dobrý Günther Wink ze Strivcu v nadoku a zamovitosti Serbského evangelského zviazka.

to sa kúva do hudby v hudbnom pláne za poslednú zromadnú hodinu od 8 do 9. Aha, mide na Vočerec, netreba žan kúte plán do rania. No, když nemáš dženca dživo, máš most čikové džim, potom je to OK. Što rinčeho hač začuč Anna Marie Brečner-Ritz. A tá, to staj Lipkec Manžeskaj. Tá na det a hagen, tak a znak. To je muž, kýž má neskýre tisac na oči. Písaných najšalakoriších Elton John. Vosom mičino povosím ich.

0: česač menšinu povosimich je, nudom jednač menšinu povosimich, poledam je zastojnikam naplido. Je poskám, što su maté napojedali.
1: Policia z G.
2: V slepom například, tam je 40-letný muž sredu poponiu ilegálně na industriu i přestrení jen štom puščil. Stráža policajská revíra příklada, to chceš muž z dungštoma runě odvěst. 10 euro škody je nastavo a revírová kriminálna služba nitko dla padůstva sledí. A na A4 do směra na Zorec, mě spoučnicu a ornom, tam je so při nakladném auče začarovším vobruč kolesa buknila. Džele buknenie je vobruča z Lečachu pon do PKV-a, když by v samstnem smere popuču a auto v obškodžichu 10 euro škode nasta, ale zranene nichtu nebu.
0: 12 po 5. 12 po 8.
2: Ja, ty jo, jene peč vidíš, Diana, hodaj.
0: Tam te peč runi skočivo, vieš. Nieke 12 po 8. Tam rane je saskro. Musimo prede hižo s Matejom o tom rečovoj. A v hučbe, to vy potom nesvršíš, že je on pravo menší, abo vopročo tiež raz rade se s policajami jemu popuču byl, snano tiež raz junu kontroloval a na to smo so dojednavoj, zo by Matej kontroloval hač všetkým popravom Varnovanska Vesta posve.
2: To me je mo zajmu, hač makuj ženu, poranu vulkoš, abo si to pan teke přemauka, abo přeulka, abo haj, to bu me raz zajmu.
0: Hač to bu te pravil, ty pa ti rade pan puchíš. Dvi menšiny do vylegnete, nieke kunc. Štutajo, doktor Taste, miso derjete.

V Lipšćanskim centrumje za eksperimentelne medijove umjestvo CIMT, a to ste jutce prini kroč do srpske ve sriđištu, dže vo srpsku elektronisku hučbu. Vodmija so tam koncerte, dževarnički, přednoški, zajmce su prošeni vod připodnja jene. Podla budu mje s drugim skupine, respektivnje v umjeo čekajš Uta Švedžic, srpska Rija, Valboga Vaudžic, Berlinska Droha a Jakub Grulkiš je cevovic tež organizoval, a vone CIMT centrum na makače na Torgavskej droze číslo 8 česač.

Dženca koncertuje šulerio Budyskeje v okresnej hučnej šule v nemsko-serbskim ľudovym dživadle. To je tak rec zakončenie šulského leta a viezo chce džamoči hučmnici tým všetkým hosťom pokazať, što sú v bihu leta tak derie naukli a nadžia sa na přečelný přiklesk. To runie dženca ešte prošenie vo cioch na dvoru v Svedžin do Serbského muzea v Kočubusu téma je vonie modročísť s přednoškom a praktickým opetovaniom a vúspetovaniom húčmne v obrúbi popudňo Jake Švác. Vohňová vobora Nebečice přeprošuje všetky deči staršie i dědov a bouky na dečace Svedžin. Júce je popudňo dvima stát, přijde poče, dobrovoľne je vohňové vobory ve Nebečicach. A závěsče říká tam tiež voda máš, když tam vůlke prskanie bude nadžiomne viedro tiež to přetraje. A potom poľadáme do Austrijskeje, když chcete si tam doječ na pasionské ry, to bude od 26. do 30. júnia, odmije sa putnická jezba do austrijského Sankt Margareta, Margaretena, tak voko. Zajmce môža sa poľa Šmitec, Švácec, vozidvúnistva, přizivíť sú ište svobodné miest na potekým, to sa vúdaní, šako tam tiež pasionské ryve austrijské vopetače. A potom poľadáme tiež ešte raz na júcišu sobotu kultúrna zároda serbského ľudová ansambla. Všimnosťe Mira víta svojich hostčí dvojka Helena a Jan. Tam koncertuje tej júce večer na po 8.

0: Dida, so maš raz možnost, že s abatisu besadovač, tiž se staro abatisu Benedikto Vavrikec. To je hižo moža, dvojce, trojce. To je zna hižo kvilku jo, Monika Gerdesova je nedavno s ní pobesadovala. A to je ona vězotejšara čípna byla, što má staro abatisa kloštra Marina Vězda Benedikta Vavrikec povedač. Například tež, jako je do kloštra zastupiva sudre ratarstvo, separatnej firmě tedy davno hižo přepodali. Nedživajce toho, sú riadnice pak tež sobu pomali.
1: Sotra so týšin často na podoch se pokočili, ale ja sem potom tajnoč doživil, zašte smo hojace zela a dubak smo plavovali. Bab smo imeli veliko rostinanu, tam je so týš byli v sebu pomalo od sotru. Takž došte z gartnana výšava a ta je jara dere výšava a to smo še sebu podpirali a to so typeno a za všetko so starali. Živice sa čas von gartnana pôjčiva a potom je ona so zaurýva. A nikto tam taj kariana sa roda nastava.
2: A pivovňa nebe tušite, že na pivovňa?
1: Hej, veľa lietia sa ju kľúštre pivo tam arýva. Pivovňa je sa zaurýva, ak de tis sa oni ten farendo trebali potom sa to sprašených. Dabá potom nie je tak na najnovším standard si búva. Sme to zaurýli a sa sprašených. Sme tým potom všetvarili.
2: A te prava, a te licence, a te meno je švoda kulova, abo?
1: Hej.
0: To je povedala abatisa Benedikta Vavrikec, staro abatisa, a to je hišče jac na útrobe miła, a to zoniva je o tym tež Monika Gerdesova, a na poskač môžete si to všetko ve dedelnejším vusevaniu sámskeho programa po jednačích. Čivič menšinu do čivičiche, dobrá nepřije sámsky rozvoz, Kristof, chceš, štú sem ja.

0: Wiedro.
1: Što na čestopniu žive slebro v Budyšine pokaza, a ju so hišče také moku z Budyš čuje, a tež pohony Užice. Potom zmieme dženca Willem Ročelu, tu a tam raz svunce uladame, poponu môže so tež hišče raz pokapač, deščovač, rímač. A maximálne 20 stopňov dženca zmieme a tež trošku vici kojte bude.
2: Ja nám čo, la mi rune uška, kus také jirždi. Na maj podleči rune vastočka, môj ce môj. Ničo jace. Přeje moje ráne džena, že júci šeho s dybkom šeštích, júce zase na vás čakáme.
1: Ahoj.
0: 9 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
3: Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat Kreml-Chef Putin direkte Friedensgespräche angeboten.

0: tardes.
1: Na viasu ukroma do pšepšasto ja žinca Serski muzej Hršebrzu. Žinca jo lietne dveru ve svižen, k tomu nie dajo jano kofi a tykajn, ale teke kulturu, vet medro šišča bužo to grono zgeniešo, kako gledajo nejnoše iniciative za veževinje hužilskego medro šišča a suhešo na dobru z ruku getovanu muziku, serskú muziku s umilcom Jake Švarc. Pšesto teke ten moto žinca, carna jaka medra šorca, vet zik Čech vedpůdňa zastupio diamotne. Kupajnská sezóna jo startovala a v novém jorazu jo ten týždeň dre vedverivo nejmenšie kupajnišťo pet govým nebiom v celé Úžice. Malko ale fajn a nové, najlepšia gešpa za vedechanie kaž z čatúce v Slipjenském regióne. Kupajnišťo jo vednen da kúšte žien vedverione, kaž vietro jo vedpůdňa vedciga dviju až do 7 jacu. Serbske bilde a film se pokazuju ve Flemingu. Tam buža viče pšekljetka bramborskega umjostva pet titulom Ved o Pšichod. Karolina Krautzec zabera se z Brunicu a s feminizmom ve Serbach. Luka Lietko alias Luka Golinski pšiavrožijo se serbskemu kvirnemu živenju. Amira Dubjanec jo veršava s Luka Golinskim prijedne serbski coming out film, ten se teke pokažo. Teke dalšne bramborske umjocoki a umjoce budu ustajaš a to ve klubovém domě ve Ludwigsfelde. Více informáciu v internete pet Kulturland Brandenburg. Umjostvo pet kovým nebjom mežoš o sebi oglidaš a rovno tak kupiš domu Nízky muzej v Dešnje jo pšepšosu zase umjoce z regiona na umjoský svežen Víče a Nieželu. To bužo, všetci vet jadna z všech dostarych. V samskom cacu vetmejo se umjoský plenér z Gabriele Gittel přiglidajša umjocam, kak nastavajú živé bilde rostlinu a krajine za kulturný program jo teke starane. Potajemnosť či bogatá krajina upšestrijo se predke ľuborazom. Staré bajky a povesť či ulicujo ve serbskych miestnu a grodu, což o tú krajinu zeznáš, a to na serbske jo vám kazané na serbske vandrovanie dolnoserbske recnie šule, víče ta bužo bla Bilova, nímsky Bilo, Jens Martin a Gregor Viečorek bužo teva sviasť a ulicovaš ved natúre a ved historie vandrovanie trajo 5 štundo, Dobre cerie treba šo, zmakajú se viče zega žasošech, obžilinie pvaši 8 euro. Nižilu raz namšo iš na nešetnem miestne, bez triažovie bužo taká pet zvenicu. Farar Jakob Simon umyslio se za to všetci interesantnú tému a ten raz už o to, co sú vejsanárie niega grali ako žiši. Namša ta bužo nižilu zega žasošech. V samskom času buža vesiepna serbsko-nímska namša ve Slepem, pet motom spívajša Bogu nový spiev, ulicujo liturgia ved medze muziky a žoteke vo serbske dude, farárka Jadwiga Maling a vikárka Zofila Dolan buža tej namšu žaržaš a vy mžoša ju svišaš přes radio MDR Kultur ju usčevajo ved ziga žasošich. Ja, co čo naše pokazky ešte raz citaš, to môžeš na našom internetovém boku pet rbb-online.de/sorben.
2: Jo, a vedrove uglede za ten koľc týženia mám hešči k tým pokazkám.
3: Jadro.
2: Vedpôdňa môžeš hešči Mežo se tam sem hešti desčováš, samo jednotlivé grímania sú možné maximálne 22 stopňov pokažo termometa ženca. Sobotu do pôdňa byče a jano píčku obmrocone, vod pôdňa mežo se zase chrapiaš, víče píčku šopej až do 26 stopňov. A neželú přibera več, vestaňo pak z väčšieho suche plá 20 do 24 stopňov.
3: RBB. Serbský program. Ľubujeme našu riec.

Tony Bennett, My Favorite Things ve serskem programje. A juž jo náš zgromadne cas mimo. Startujšo derje do końca týždňa, niže lúsme zase za vás tu. A ve mjaze casu mežošo tek naše povesti a přínoski v internete cítaš. Mojo mie jo Diana Šicová a ja se nintoch rozšoknujom. Mešo se derje.